0: Se de vás dáhe clár Ellis Thry siú la scéla. Agus a chéad a wéniú cur síos ar mar bhí cúrsí teist na gaelicé sna sé chondé hart ar gaihid blionáin. Agus a más a chlár bei caint agus úrain ógain a tafadú a gantar an chríslí a gondé ún ngál nar bhí grainín gaelic a lúchas fuaca sa gantar sin. A mar hús teist na gaelicé mar a bhí se sna sé chondé a gáil tír ar a léid daihid blionáin. Agus bei sin ó mhuiil chalan ó bheil fáiste a roin na tafadí seo do frontias ó conlún. As far é na chuil aon eolas agam faúta, agus dearann seo tafadí a mála na fine a chríolú ar an trai seo roimhe. Agus bé roin na tafadí ar a chrísla a bhéis le cloinsin níos deiranaí. Antseans gaoime tuilliú eolais fa chéan i leorthaí ibre frontias í chonlún. Ar scarabí an chead duinen seo a nochtú a chuid tuairimí na Richard McGowan ó chalaiste Vicky in nire. Agus go leor caill ar Richard a gúrsaí gaelicé a gcuige olú. Agus níon se tagart an seo chead a bhaidh do alt a scríú se fa chúrsaí gaelicé dé mbliana roimhe sin. Agus éad an mharúil beitir nach ró mar an dulhan cin déanta idir an dá linn.
1: Beidir nár vistidú hurá a dosa bairre a ainen gur skriu an talchen bag nach jaim leno hainan is gur feidir hurá nár hannig mornar bi achri hir an skeil o hain a vi dohas ag dini a lár an jaim leno sin a hui hart gur gró achri hir an anduin ach a dar oda wain agus a dala taglarum gur gofal yn sgil môrn mar fi se i gan am sin. Cyn dyn y pwynti ys tawach di rhan me yn sy'n alt i gan am gyro gyfyd hyrra chor y fe gyro bynnan lort na gaelig yn sy'n tŵsgert a ffolwm na gaelig yn sy'n tŵsgert agos grif polichol i anu gyro y sŵl y cydwyr dini wel Protestant ni yn tŵsgyr dy smw ta gysd o gwm is ruddi yn gaelig a wyl iwa folichwyl agos caethu gul sir yn sy'n star le cwysyn yn y hiwa sy'n a hysgynch fi yn tam on yn sy'n tŵsgyr eirant a gylior nyr fi cwysdyn phobl protestantach chodstyn a takadori is dílse agus is laidere a bhí ag an teanga in sin tír ach Jimmy sin agus hannig seo aniu is bug protestantach in sin tísgirt a hagan dílseacht fublik a bérbi do chuis na teanga modur le fólum na teanga ar an level bonsgoliachta agus mansgoliachta is anu a bhí an fáil ag paistio na dyna óg protestantach an teanga a ólam in sin choras formúl scoliachta is fénam an catlicach diatara in sin tuisgirt a lehar na húre an gaelig in sin véid gur in sin scolana catlicach a wain atá an teanga a teagasc. Sin mar bhí sé déim léon ó hain agus tuglár an gur mar sin atá sin ú fásta. Déim léon ó hain bhí aitina in san choras in san na college technóliachta agus na institúdi dógríní fásta ar fud an chuige En a jocko le dyna le protestantach an teanga ólam da ma bhíon a sé. Agus cair gilioor i gan am sin bhí gilioor protestantach a phrástal ar rangan a dyn cénal sin. Dreir mar higam tan scéal mórn mar an gearna. Mar sin da níl an scéal mórn níos anise na mar bhí sé daim léon hain ach i gan am gearna níl sin mórn níos far.
2: I gan am sin bhí deachracht i an le text leor agus fi deachrat i on fwy'n sgrwydw 11 plus fi sy'n acor brw ar na mwntiri gan y fegol dy ein awr tîf mwyd yn y hawr riach dynach ydyn sgrwydw sy'n
1: Well, at least Caimera Napol go Victor Lucer Napol Mornerby Ashley Aaron Skilshin. Vi chanson arich na naim lianishin gomau achru bonusach an chorus bon scoliachta and sin vage grow anchanshin sin tushgirt chorus kimshiach man scoliachta a hortischach ach lishin achru realtish a harla and sin vratin is Seanscéal nach gurfhar dearthin a bhaimar chorbíon is ar a laiad go dtí go dárlinn achra rialta se le scéal seo an choras cimsithí. Mar sin de

agus fuair Stephen Boyd ceanguna Golden Globe Awards. Cé gur scoil an fada, tíma an Tam Hart an gunasam. Ní éithin mo húla hó dhealgan scáilán, nó gur stop ennach ina naíne a d'aibre ar scoil an a gail suas a sa dhéire. Ní mór an aibre a rinne mé an íisin is siomra stáid ar an chalaiste, ach a chaimrú siar ar. Go háirid ar an rása mór carbod. Go dhivin, úse an rása céna, sean chaimrí anam, a chuas siar. Go dhí láisin an éir a saurana blianna ní de chuig a dó, nur bhí mé seach blianna gwaís agus mé ar altramacht, herins na farbacha le muintir mo war. Bhí na garantí fhéir a Skype ar fud a bhaile, agus has a muid san ari hís le bór a bailú na gocaí in a gán agus in a gán. Bhíú na carnaí fhéir le láimh. Fear amháin thuas ar a gár a socrú agus an fear eile i pícáil suasaige. Obair, wall, anrótioch. Agus bhíoch imní scaití go réipach capel a dioch o nimar comeach in ora. San olain, fágú din a bháin i pícáil ag Moncle Joe. Ag am díner, bhí cocha bháin dínta, agus dyr éir chéile, bhí an obair go linn cín, agus an aimsir ar aus chuige. Chai me hén an lá le mo iaide a gael hart sa gár an ienchlis. Bhí píke beag fér ag am hén frasin a hug munculum. Píke ar brisiún chasán, agus cennach rai an wasa bíke a gór fyr aibre, bhí an leifíke dírach cairt ag am hén. Íochtir chocaí a bhí tais a chrachamach an dúlgas a cwyrwyr am hén. Is cwynach lam gama te an tranúna. Chwyl o'n agon y ffyrishti sa borlwys agos gwa wawrd corel e chéle chon ffrestl ar y roh lawr. Y cwyn i'n gymahyr, mae'r fi me hyn ar y mawrd y mesg na fer, agos hen eisiau sy'n gymorlwm ar nhw. Ys cwyn o'ch lym gymagor, efo chwi fi agon y gwyd yn te, ni ar dyr o'n baile agos coc o treicl ffrysyn. Sia wanam, agos fi lan y feil e ffolig fer y by ar y dŵlegi Imrion go hú na hór na freisin. Bí obir a leib ag nach críochnaí. Ní ra fágaí ach gar í bháin a mar a bhaile ar a chúi chocha móin é rán. Chocha in aon cháir. Dúr dyn i cínt go meár de fríana, gur an spéir a dúch an hír. Deir a chulúgana go léim. Ní éithi gún an tríú chocha é chríochnaú roib na báistí. Agus chulúgana i de fríú maach Lawr mae'n tîn sorach o le berthlon chaeptîn, fer sbriwl a rob bygon diolwych dy bantlis. Bron a rytw dy of y berthl y dŵr chilis. A diolw mach am lobe dyr se ni lentwyr am orb, agos y mach leis y dyrus fwy iefyr. Arno, nyr fi sorach o y bailwn ym leisg yna yn y iesyn, fi blisg if y berthl chofala leis y gwydil. Ni lan ach gyro on flisg ompwy bynnas cynlegi. Ní hí an deáf haidir a chur sorcha in na ia. Bhí deoch agus slám cuirce fáteag na caple chun sa bhín té gá ól, agus inis bhí forú aibre i rístarab. Agus mánam gur bhirra siad a glósa go má nuair a chanicidar fóidir na bhair. Hí lá gur a gach únéar a capall a gira a bhair i géidine a dhealóch ón tráid. Bhí cár mú iaide tráhúl go leor fáca í náit chóriúl. Rodd y dog o romwyd er y triw cor o ffogol dy sroed. Ach ni mor o'n y fi edryn. Fram y hyn o'n tŵs go ros y fiach o'n swys gyd i bor o wael. Cyn ar dŵr o'r tada. Mae'r ni tŵsgi y chas gach cor swys y bwyrin na gyr wain na caplu as sydd o cos yn ordi. Dwygyr mae hyn ar mwy edrych brostw, mae'r ni mwyn as hosta y fi melis y sydr byg y fi siar baint as y gapel. Nes, ce gwr yn bohr sach cwyl, fi cawr ffys y lehan o'n ffresin a hwg ddeis go chawr o wain ag o'l ymach ar chawr hyle, agos expot o wain ac ypsyn, chanic me Moncle Joe a fys y dar o hoed ag o'l ymach ar chawr Joe Hyd. Bo iawr gwaith yma cawr chwip agos slaitin sili o'n ŵsaid agos bacus ddim yn chwy ror o ddigol. Nach y wain nach mae'n hen agos mwy iaidus y gedoed,
akkor a bílán go gáljach múid an tríú hát fiú. Jæði dyrum sé ní morgut tíli sjúla vantis a gápol. Ní rúr tæt hæða ach guandir, guanpett, agus kænt hrúvílach gún hínálts. A mák rúin vi písa bóhrelle a vi sáklehan legu dík a gáhár harhíl, brenna með sír. Vi bækla kæptín in a hæsa súas a gáhár. Slat selín a lávige agus eða fógur til a kápol. Þið hér og hæst John Larry í hinsuðs inn að hóra hinn agus hlasa að búðu hvað hefði með orðna. Fær ára við hann legg lór láðir agus fær eitt eirók tessi vega núður. Fáka bælach að verðla, fáka bælach, eitir John Larry. Æs beg orði og berðli. Fóskort að dyrmsilega maður jæði nú rækka sér það maður hærinn. Ég er að leklaðst til að maður jæði ach góan pitt. Rá meðan an sríðan að vantja þess að gála áf að hann nú nýðin. Að makla bæklan hæptin agus lík búræs núr við sér gælhar. Að makla John Larry ný agus hos að hinn grágæs. Við sér gæl dergla kallag törkvi. Við hinn brúið fyski að fórsæla sér tei að bæn til að makna sér. En nýs við með hinn agus maður jæði dyr. Agus ný reyna efrisar. Akkur dyr að vjók mútt frösin. Mar a nina í rúði kynns gún væl. Vri sér mæð. Ní eða ní hæsa nýð fúð. Ví hinn neile borra ím að húsli. Rúg meir hrýan án hæpul að mák að sá gál á. Hæs með svo sá gár kosalist að fyrir. Án sinn húgus lás gún hæpul. Rúið sí hún kín. Bú vjögnar ká húsir að mák að sá gár með lesa nýrögt. Nýs ví sín sná kosa nárdi. Agus múdja Bresuas na carna ele. Vi dianach i geiri o rohi yn chawr. Vi rannu meis i sar mwyadu. Ach ni hefi o'n. En is. Ach Jude Ben-Hur e hein. Vi mangar y fel. Hyn me nach maen o'n sirion am achas lof o tahar go brach o dyrse. Lig me bwyr asam. Agus me eich sgoha jo hyd. Ni ra ach trwr rŵn yn is. Agus fi písa lehan bóhud le teacht. Dírach mach ar mai fi Berchlan Chaiptín agus John Larry bwylle ar wylle. Dair siid me se teacht am o hintrach. Rhyn ydw rirat me stopa ach yng ngunin sgob hain dagod ar spaos. A mach lo me dyr atrop ach ni bailach gwrw am o gwyn spaos ag am le gwyl fryd. Suas le roch wawn lom ar chor John Larry. Honig sgein yn y gawhul. Mar o'ch cor fechlan chaiptín edrych chi wele dumpwyn go cinti. Chwyn yw'n cor sy'n slon me. Go an y dyrm sy'n lesa gapol agos hwgy yr elegon chwypti. Reip si mach y dyrd o chor. Agos hawl y dyr sy'n. Ce ta tymol ty chor sy'n y dyr fechlan chaiptín? Sy'n e ma gwaig ffori gaw y dyr John Larry. Ach ni eni mwyn fer le na hif. Fi me mwnys agos gwnach cor o'n ele lesgo ham. Cár Monkul Joe, díirach amach rú, ach bhí an bóhar rúchíl legul amach heris. Ní rách sén sa bóin agam, an cáunial i dhearig géir nuir a chasa teisteach san ári, mar bonos leisin chasa lehanna hóigil. Bhí mú di wúsgol gleichiad slat gún dhárna. Hasa Monkul ar a chasa lehanna teisteach san ári. Ní mú gón spáis agam sa, dérim sé le Jude Ben-Hur. Ar y taniart spoch ad ydy'r Jwda, col dy fysnwch. Ior mae stiach ti wystio, ach sa gas y geir, nach niach y rôm o chor, swys ar cholwun chloi. Gleim o cor sy'n eir, cynnydd ydy grim y dyrm sy'n le Jwda, na baclwm sy'n dyr Jwda, ta clach dy wam sy'n yn alyn sy'n. Lysyn, hos yn y milta y becwch yn ar dimp. Fi'n gari dole dyn, niach ym eslwch ym o'r ydyw. Y becwch armsa a bhí chun tasa. Chrá me am a láhharab, agus dimme siad as a grána cúchta le rímed. Cracha beag mo gólain a gúse me as mo vringlóid. Bú tú cear go lúra bhí híl, an ságart a bhí mon stédir sa golóiste a bhí le mo híf. Tá me cunhál súlart le tamal a sesin tá tú fír chorthónach. Tá me tá éir a dirmse
vi me

Galantar fad in shin shin agav Capra Kelly agus rahin garan monu la tos tos a heart la cas kernin margin in you tam my ogum se duesh na shaktanya a ogurch anish paka sh galanta the hodj RTE radio na gael tar tila brannu ogun in you eischer a went a couple of fairing galanta the hodj radio karala kele ogun in san faka sh shogas or noya rahar chagoni or na paka sh shaw the hodj RTE radio na gael tar tila evin la torchihu Gurielta chléire ha éagsile a gohéirithe an seo ar chas cairní. Nas le de aine mar sa háta inniu ne le déanú agad ach teaghil inú lein an seo ar mádín abair beidir mádín waí nó seo le se dhéireta spánach ná cabín teachtarart a tuta geirí a chuir amhan sin beidir gota geirí málacht a thar a gaine ach ná ní léithim am an na málacht í má go téma ach heglaif teaghil a dhéanú leis agus bé de aineim sa háta tá na hebhrathe agah ach heglaif fás a teaghil a dhéanú lein ar na men hosalta Nash Tarin Shakhtar teacher to Sha Hyandafin, Cas Kernin the Nimere in Taha Achai and Lihimwe Ereir, He Sir He Hitiarchi, a Crinu Erigage, the Focus Ireland, Tamaho Brodul, as of Elihij da Ehe, a Jer Margaret, a Tageshirtlin, a Nor, Majin Inu. Well, Wuska Cha, we Macant La Sera Ereir, Hershey Chakter, Togum Erlihana Facebook, Vishi Lin or Wershkil to Erichler in the Shart and Yagazire, Gurusha Tisenshin, we Mishamahi Koshchini. Manera agus vi ihe wartan agus vi mas muichu ar hu agus hiadra dala hannig chaktar at weiche ere garo ihir doiaku garo siad gases da hísan sin agus garo siad a bon saltas mar sin mai siv niro ihe waichan ag tam a kentse goal siv ses da ganyar na siva agus gar hoog siv rinch erigid fa hanya Focus Ireland agus ar noia tegin mud gamai inyu na jakrar ti tig dini muin sin agus gwael dini ystrahalch gymor agus dini gylior gan jijan mersion mai siv hen. Jenny gi chagwyl yn nyar chakra ti siartysta chok yma adlo ffyr y bwyl agus nad yn jarma dwys na siartyn yla bunch ag eistr y wain. Tyma golyg yn album eistr gi yn ish agus yn track around yma ta siala ffwyl ffosa ar yn album Fused la Michael McGoldrick. Sio e la Marshall Hamish de Brun no James Brown's March agus gysahai nun no nun lassies.

0: an pátrun vótála tá níos lehenna ná díruk más mála an na milliún tá a vávar Donald Trump. Quínig tá an ráta favrúlacht tá a gavar hartfar trukka sé fangéld a kíla sé sin gul oskjón sáska kahar fangéld ina aig agus ní le gairi le Fox News ei sin an na figuris sin a ahrú mar sin tá sé dakar rá ak dyrting hén nach meig tónakar akó ar an tóra a vegar an tóakán mar gudóilum sa hana fengu sa sulir gul na public tónik kun kailan go tuh ar an séá a bhí na saona.
1: Ar nó is stáisiún trochtála iad chula stáisiún san státaintiche bra ar lochtfeochana agus airgid. Nuair a imil Trump as a teachbán an gúló an tácaíocht go Fox News rá réir.
0: Ní dóla mé. Fech a market cap ná an luch an verigigtá ar gólach seo Fox Corp, Fox Corporation ná $50 billion de luch, $50 billion. Mar sin is creiltor é atá farsling ar fudna tíir. Chahas a seachtan an seachtan seachat insna stáit ar an dá chósta, agus gach é an telefísán, gach in ngach é náid insna tithe táfrana, insna bélana, insna tithe gura mis a tóir cúrtóra, bhí Fox Sport ar siúl. Fox Sports agus Fox News tá líonra farsing acu agus tá an réimse stáisiúna tá chu dochreite lehan mar sin tá siad an an maraachtáil gan Trump d'Ireland agus airiú go brálo gan Trump.
1: Neil Falk mu sin sinnne a harfa buich id gur míle agat a sa bheith leniniomh sin é an trochtar a chóir sin státaintiche agus an zanealaí a chóirsaí graithí Pipeli níl an muúir a caint lin an sin. Well, cuairsaí sport an is agus fille príomh rinn sacar hasanna ar an imirt inniomh gon chéadúir ó bhí an sos idirnáisiúnta an le copa seachtana nuas agus ar nóí freisin gon chéadúir ó tháinig an bhreithúnas a naí Manchester City an Cumann faoi a bheith a sárú dlíthe an chomórtais Tá an creaaltóir agus an páreaaltóir sport a cóch branach lein leis an scéil seo a phléling go máile scéalta eile sport na seaachtainine. Scéil seo Man City a choirí te athbheith casta an maidid san choraige ar an bríomhrinú ga mu fánacht fós go bheith mu cin an churbheith aige.
2: Cam is fanas is tóítá Man City hééis rá gúil go láthir cinna ar a tar a bhíán le cúpa seachtain nach chuine agus is tóid go dála sé sin sé sin chun críe go bhecmúid na rodí vest a dinna Man City ní bhéis an cinúir tún churbheith is ige a príomhhíon na bliana seo. Achas dóítá seo chu brú hána hain ar imnóí donó agus le banisteo Man City a fiúan tá dtíanas Michael ar teiste banisteo ar san tarníos na scéan na rinne seachtain mar donó bhí sé sin mar a gobe go Man City a written safe sin. So tá go leor dtíanana tarníos na scéal a tá scéal seo a rá a fe rion tua blianta nó chéistú gúil si dunú blianta a rábhí san níos rábhí a hochtaig a dú go rudí seo tarlú tá muid inisi fithe fé sé agus sa gúil dearna chó tá mai heap go leanar seo rá fe blianta elebéidir ach beis an simú tá dtíanana rá Cínta go gáir se pointí a gur sé sin isteach ar príomhraon na bliana seo a mé siad ar an síos go dtí béidir an Creave an Championship nó straithíon ní le sanhairín agus tu go leor ceis na dáin achas cínta na cheisteach an rud cechaí dála nó go bíad Liverpool tá tú ar Man City de seachtainna seo agus nuair bhí se sin ar fád a tarlú siad Liverpool cangan na fórne i bhí gáil an Man City agus a cháil a gúine Man City béidir le pointúáin sa sráinú ráfaínta don bhí Man United chumáin agus cúpla fuair an eile ach cínta Mae cyn ti'n cwrdd Liverpool, ddoch lent Liverpool a anol tir of Man City. Ach, is gael eisiau lent sy'n rai, agos mae ddim yn togol lior dyn i tarni stach, a mae eisiau torlw effeith tre eisiau anodd.
1: Agus ar nóí níhéad an chéad chumann agus is dóí na beadan gomant arnach go mé a lehéadí chu na le agus tarlínta sin ar Vincent Sport agus cuairsaí airgad is fit fút san chéile.
2: Talin agus stoi chonig mwyd le cwpa bryn fi Nottingham Forest, fi Everton ac ni o'r siach o chymwyr sin agus is stoi ni o'r siad sy'n grwch dal tra sra hynny as y ceil a fe rydw a brynta so fi sy'n chwlwng o'r siach o talin ag ni hegym cyffa hog siach o ffad ma'n dyrtu o'r i'n meid sy'n dyna y ta pleil o cwrs i ag ag y lefel chwa orchyn a hog yn rod chwa ffad ag y tolki siach pisa fe ele leis nachor gyna leis y meid dyna ta pleil leis ni hegym cychi gwrlian siarai agus ceig gwaach mwyd yn torra er y gaed is rwch dark young Mishkal, Nina Saint Fos Kinner Hukus Shashach and Zedda. So, Tasha Ashta Gul Majin Dean, a playlin Ruddy Shagul, you know, Kong and the Stoy Brandy, a smooth or down on Premier League, a Gnichet Nan of a Dela Shag, a Klishtag is baited, and I'm Hart. So, Liana Shashach Fapis, I guess, you know, Honig Points, you know, Lady Pep Guardiola, Fogal, Vian Chicate, I guess, you know, two snoovy egg, Maresca, Egana said, Tasha Shagol, and Yachter, I guess, is coming to the air saying that Bedina Brown and the Bween, I guess, and the current Rusha Dra, Echek, my Christian Grutuk.
1: Cwnio mwyd lwysio sacro, sgeil dar o ffoch yn bawt o sio. Gael ei eint i chi agos oes le rol y glyffio leach anes. Nw, ni higym gobal o'ch ag, ond corn FAI, beth sydd y gymryd yn oed gyrra?
2: Tá, Trinuno, a raid rhyw potlarg yn y bohemi sy'n gwybod ffiliach anna sielis, so ta gael eithaf tai e'r cahau gaire Trinuno y barc MNGC ag y tri achlog, agos ystoi gael eindyn, fi mis rhyw og, fi mis rhyw gofni yn beidio, nid ydych yn eich hyn, nath nhw rhyw gael eithaf dyn yn corn sio, you know, fi bian nath 10,000 y dyn
1: yn aile y ffod sio. Nid
2: agos Michael D. Cap yn fi sio mar, ni'n sio mar, uwch traeg yn amsynach, y sieuch o'r ffod sy'n ffwrdd yn y gael eithaf. Vi is the glyph of the Akanish of FFT, Nirailo, Bullwood, Cara, Nod, and Lush, and Afi V. Should it's a gates rat, touch the bravery in a couple of Brianish, August. My eye known glyph of Kanish friends, Fashion Hainings, put Largus, Naviva, Amina Sauna, August. Niawan and FAI, Corn FAI, Rutal, Ach, Verdushan Hain, Arts, Snorp, and Cable Nella, Avech, Egg Bades. Gaile nhw i pot lawr. Fe sio eisiau yn ysgil un ddech ar ffad agos. Ta fi ddechrach di le rin twa blynt i gaile. Ta roeddi i mi o nyert gan nyert a cwpl o blynt eich agos. Ta'n ta'n be not long a bail trwy nhw'n agos. Fe sio gydes ta'n eich le gaile un ti'n holgo'r pa stodd na fi fe fi hon cwpl o siachtan.
1: Agos ca hwnnw cwgwrs achos i yna ar nôl eich nym ro rhw siachtan nod nhw hochtan nod a fi on sy'n dyr yn eis y Gazakhstan.
2: Yeah, 8 and 9, because we've been making cool for this thing. I thought one, what in your son, Kunal Sulstash, there's a graphics, my guess, like Gary McDonough, we hire in the Greg, we say, in a goddy, we made you cool for this thing. Jobs into Ben Dar, Hood Cliffishin, a Barky Hoeven, Tatch Hoganach, ton jobs into Cup Tushid, Inishimishdach, or Edis Cliffic Canish, August Tershadai, Edin Velignu, Ed Bowling, August Marun Shadashin, Beshatol, on the Brazil, a Cliffic Kernan down the Reach, Vicious Nastro, Cup of Bainachin, is doing their Hodish Cliffic. Sanastrol is rud nua as hain avion Gliorgan Henry Foster Fawfi Lord vi Torri Intachacub le Cup of Shacht and le Cup of Mi agus dach eintat an nair o lo holch o fada le sem Razin mar ta ma'n hiapa gwyl ffwyr yn oad ni socri ac abynish ta'n tahish na fiac Sanastrol ac fwy nish chol o'r profession to raid 8 an oed vi si dana wa Glior cool imi stach imi o'r nua fa cool ac teke si dynish gwyl yn chud sy'n zinta cw agus ta cluffa le imi o'r ta gwyl samala barki chwyf ac yn ea sy'n beth yw'r tai cluffa môr le oed ma'n tamach gyrn yn dawn gan dor o'r riaf
1: Chori, gyrm mil mae hadas fel unio'r maddau'n corch branach y cantlin yn chynfwy rhai sbwrt yn y siacht yna. Sian wyl o'n glor gan loniof, bwych sle pegin i hwyl fi mwyn ffwym agos o'n dol yn fi mwyn tecnwyr achta, sy'n colwm y glas bwyd leir yn clor. Gydi, ond sarhwnt sy'n hogan i gyhyniad y chlog, gynnwyd i'r eib.

0: tá atarlú hís a sin a dead a seachtain seo hís a gorcha agus a líam fáteú a seachatí sport an taran an chéadú in neamh.
1: Gur mí agus a bhaicil?
0: Well, tá sem mér lesi gáin sin agus an cámór idir Kildare Mátra agus Éiró agus Christina Cainte Tinnéid. Deis mai an teo go Kildare Mátra a bealach íon a reis go dín Cliff Cianna sa ríst am léana?
1: Sinné, agus se an tarna grád pelin sa gorka gynéis an sínt un grád sínt ré, le gair an díag un gach ein grád, agus in ar ídiv, da me fása ag tús na blíana, a túr, ké hed na fórna a rau ka fadaris a malta le canis sa chréf sínt ré, le fiúkfa Kíle Mátra, éir a hóg, réna ha caribre, agus Countirk, agus Siadson, a taon, agus Baradort Christinenson, Kíle Mátra nis le éir a hóg ar an síaklag, a drahar mi hál sa cúl, well, Ha sé me hisir kom fadal leis an gólan is, ha sé tamil mar ferlár párke, mar lán hosí, agus gul úrlór skórna, brog anna anna vahig isúd, erna kikin a sér a fada, sin buntáste, a veig í kilomátra, er óg, kegu vil, ír kúl báire, korku í, kris á kella, sa kúla ka sön, og dessúna, er ád og kvegu meður, istá, nú am akmas mellet, the pinti the dublini is fairly shit son the clarusa big on the clans so it didn't die and die and sure course in it in right rules guri shahid canadas well Beidir cilomartra leis na haim na chymora le heidi deno o dynin, mar a derib taig o corcra, eir o o'n coma cian o Chris o'n cala, agus fel lor porc o corcra i coma, colom o'n cala coen, agus un o'r hynydd, is byog a fe gatoran sa tron o'na, dyn i'm amach.
0: Sure, I guess I would be killing the matter of culture than I cooked the grind to another. I guess I must call him at on the chin rub, my running with cheer, but it's commortus new as I'm already to. My running with cheers the brain to river, but hepper leave Michael Ravis fee here and I guess works at Ravis fee the dogs cook the grind at in hepper the fee care, I guess works at the fee cook and call him at in the kill the matter, I guess hepshits and Norga said the major get a ball here in the rest of Eastern Nailer.
1: Sinéanad, gan áras ní hén dóhíní ar óg achan nariad in ár íri fiachant ar an dóirin da vúdar an chréf idar vánach, da vúi ar óg an chréf idar vánach, gavílis a cahardiag, da vúi kilomartré, gavílis a hoctiag. I bíidar sús dien príf grád idar vánach an san, da vúi ar óg eis id sa dien gavílis a nédiag kilomartré, tríb dien óhid, fehe trí. So tánaf han siad Anna Kosul in the Kele in Achen Gene, a big kilometre a soul, Bader, Gushasi, Tahina Bena Shakateloha, Agus Nurifur, Kunukta Green, Kelna Sarah, a Rodavoid, a Hugus Fenara and Lawson, in Glekanisha Kulte, we fear draw hoos in Kilometre and Lawson. Nihishin the Tatar Lord Tim Nina, on Espe, on Tahiation. Ach, de vider anava in sukleha keru kanish, e gwni vila hangwera hos nidr is to kriach nidr. Anna loidir, beshin a vuig doive, nore for doing keon the sfer, er vila ha, kad vi oda hera shedig le noida doiog fe yere, ach vi shet tuk a shis di gaw kunin, sa da kriach nig kilometra ga loidir. Beshin the sur, gus shasig klish na bila shakate no, no tahi na bila shakate, gur fedil lo, tarifeg na vuit dasun, enuf.
0: Agus mae just mae fel mae chaim wrth sŵr pwy yn glyffeliau can sel y can torc agus rhenu eich arbre a bod chwrdd mwyd gyro can torc fi chod fi'n gylorgan ymryd i tog yn ymach yn yw leis na homani yn dyr siacht yn y siacaita so mae'n sedd on ni mor yn sgi feis ffartiau cypsyn ach yn erud
1: Sinead yn gwneud ffein agos un o'r un fi glwyr beidr yn dŵr yn sy'n gorchig gwrdd gwrdd gwrdd clish sy'n ymwneud i'ch ddysdach yn ymwneud yn sy'n ac yn gwneud gyda ni hedd o hyn i'r is ni hedd o hyn i rhaid y carbre ni'n dod i sylwyd â'r demnion o'n o fwyd yn cref sheet yn y cwnt te so un o'r un mae'r dŵr yn sy'n gwneud Sian sy'n yn cyrra un yn ysfer sy'n gwneud sy'n agos ys biog yta atyra e'n cael yn garr Pain didn't work, leaving flag after the supply cannish. I can do it. Wouldn't it be a 12 to raw on the bugger? Nearly into the bugs of Roger.
0: Níl agus mar a tú réna a charbe agus sé a cóteach a demléanachin. Má má bhréna mé ar a grí vidide bhannach líam agus na cósanna sin níhabban agus í léidir túirt a é a chéile amárach ag dóchlog. Ceachí bhecinn tún cáinte legal?
1: Neither name a creed on my count at all or tits up. In our edit, she had you laid a peer de Mura on Comorta Shirley, Chino Kennedy, the Dentonus, Achdin Chebu to Fosica.

0: le hen na séineag an léideag. Nómat a bháin na bhí fógrathe tá gáómat imara tá seansan is sé ggéar ógus ag deine ó galí áit ag cinú déar óg ag lethe ceis a don chunta sa fel siidir é é sin chu ara sin das lá ag ggéar óg tása chugann sethar tása chu Gwyl se eisiau bwyd ac agos fyw o'n sar a hyn yn reid o'r yn adol gyda ac ar tan fath dienta. Eg er o goch o lŷn, tri o lŷn i mi awn sy'n dyna. Do y sieniag, le hen y sieniag, beg er o'n sy'n clyhe canys, o'r wyl y sien le reid o'n canymra, no le gawn teg. Ar nes cwtsa sy'n studio a Michael.
1: Cormada Liam, wel, a lochta eisiau ddech chi'n am enni sy'n sport agol gyfeicio mewn cyta talus o gydelig yn dawn gom yn tîs ag ysgrifennu nwchta lle'n nwch nasiant ag ysgrifennu nasiant ta ffwn eg cotio welis.
2: Cormada Dwaicil ag ysgrifennu ti rib. Ta yn eisdech ti'n nachor gydir yn tawr dyr asdech yn eich hynny stawr yn eich gwrs gyrdeirn Chris Bryant cosgwch yr ffrod yn nawr di gael bwyr garwachu cwrsio ar gydidio lŵn. Dŵr dim bydd hef Denise McBride gydig yn si gwyl prawn dy si gos ach nach cos eig yn dalatân agos gwyl ofyd a hestyn gwyn eisdech ti ffwrs la cwrs ffôl. Nich yw cyndol eich hili di ceid un sio hogyn mae'r iolod y stel cyfeisir bwna gaib di hys yn yrnol ffaibli. Fog ysio nach mewn dol yn y si a cholo yn oed tri lo yn tech na sio hogyn. Ta crwyn eich yn tianu di gwrs chosdi yn erychdy sio fi lefa ond eich ceid un cwrdd cael ffrysyn. War shalos kindia mila dine lor chaheblo clienio wek takul amwint na Palestina. Korma namu sio tri blian ochon i dyn sa Israel gasa. Vi loch na mar shala gachan inio gugur i tilit macht wana i Israel agus gudur i tilit kuchta gwyfile na griecha goffa. Bu yin eid na prif shkelta nashunta gusadir nashunta.
3: Prif shkelta ndeshkirt. Ni loch na la na haqfane in eisheg ospedal na hulskola Corkig chulan skanoil CTA yanav agus a via kohan nirig tishk na shrienta ar kuyachta a ta korega faimilat na sherivisha slainta eran ospedal in anion gwil tihia dine a wil praan le na gos eran lista fehev don terivish shne ta tuka le fesig a prif faimilat on ospedal Jennifer Carney da haqta dala 40 loch dibre Owen Kenny Glach bresh agus tíche dyna pórti niuvin agóid i gil viadóin in irhar Fort Lauderdale agus cartacha agus fehicli eile á dumont gomáulaka tríd an sráidvaile lenni mi hástach tach rinúla dev Orbert Onad Sunri agus áis ginti fwinni vat habartahid an gantar. Tá an tarna iritas ardchúirte dianta leis an ardchúirt ag iarbhrehef na cuairte dúthaí a géirí James O'Connor a géirí go gur fé ar ceal cás cúitimh pearsanta atá tócha ina chuinise ag a ban atá an muíomh go nenn an breithamh O'Connor únsaí gnéisirí i 2016. Tá cólacht na drosan na farige sa daingan, Dingle Sea Safari, animnithe ar na gearlistí do chuig gradam ar fad ag gradam na ngonó na taillig fehe fehe sé. Agus tá cruibh ile éan in nornáléocht profesiúnta na man sá réadram buite ag a Christina Níasúna ó Chil na Martra. Bina gaibh príomhscéalt an deisgirt.
4: Príus Gieltan Tuiskirch, ta chilu gairdi a yi a gondai gwyn angal gaheri hi a gantra tuichis a gondai a dyr chan shana dar man is boil. Dyr chas a shana dyn chaktan sha gwyl stesu ni gairdi eri hi a gondai gamor fwy vru o hiu achwini agus fyrnida agus gamin mwyl ar gairdi agus na eri hi gwyl a matna ra chartar glia hatu. Sha David Kelly's dunangal buacha rally in oer dan chedwe riau. Hanik Chomani Ellis dunangal Michael Boyle sa dara hech agus bai Shane Quinn is kondai Longford a hanik sa chrihu hech. Ronyu bed ur wed terha la la suli a anyam nyu gohafikyu la nyu. Biad le nyu nyu sasin Dorothy agus David Robinson a weenie in bed agus lak bed terha la la suli shelavati a mi in ibran. Agus ar geru tá pas banisteir a generalta a haiscinntiigh anad cos leth an an luúthe fai lethir, Glachar le hiaratais go ddídí híine siúgan an séú le déag don bhí. Sin bhil an tuaisceart.
5: Príomhscéalta a níorthaid, tá sé deimhní ag na Gardaí go bhfuil deireadh cura acu lena gcuardach go Genevieve Gallagher, an bhean leithead bliain gaois is baile chláid na gailibhe i tarira ó Arú Né. Chuir sé deireadh lena bhisrúchan sa gás tráthnóna né, hééis chóp corpa áil. Tá an téile bheit head bhí si go chóir an méilethe an gáile agus i mó a gal méid go réad na túrascála nó ó anúcht aspis na gaiile bheith. Léirí tugur chuú cuam agus takeach ar fáil go bhreis agus míle séchéad áthair an northa. Sinna gom práid le míle trí

is dechtrin agus vín teirogí féróg a tíchtar a nonsínsa agus a dinnig a dimnúrí sín tíra talentra a rín le talaga agus a fecumid fí an second catán ach a honnig Michael O'Filibín trastansin bín Gramuard himpel uinél agus a tá nimmer stopuín sa an lárn húre agus ma chepa gwe Stefán O'Cilíne tá ísa tra agus códa ísa gwaile Stefán O'Cilíne tra a lárn húre ní hé O'Cilíne tán ach a dinnig gwebrúri gwochid an thairog ní feirog tá ísa tra agus códa ísa gwaile lárn húre an Richard Parke hólachan tá sérstin sin agus a gara díða kíti gwaile chalórt in a kert ach a mar derbe bín Gramu sin árt bí sa harfa árt ar fad tán Richard Parke hólachan Kind of le dinnig gwymriwyr yn ei parc yn oeri. Ni hi, Michael O'Filibín yn alchai parc o con fi an, agos ffec y parc cort yn tra, agos yn reitio'r parc o hwlachan, a kind of tra, le parc o con, agos ffec y parc o con, cort yn gyhoedd gyd, a cort yn bwy, bwch chi'n sôs y trinig parc o con, eich yn ffalt yn yr un eisiau, yr er yn teirio grif eirog, agos se Sean Rutledge ytan, Sean Rutledge yta hi sy tra, agos yn cwrdd eisiau gael eich Sean Rutledge. Marsyn, Takik sér og stækka tja, ekki tæru og grífæru og agus að sjænsa að bæri geit skóra tja, eða stadi fyrst að tús maður, hvor ekki nýð parkin ári, lýs að glöfisja, hann ekki geit skór, og það er að makka það verúli, ég að morgan kættir að glögg, en sinn, hann ekki pýnt ég verið dó, en emri alla parkin ég lókan af, agus en sinn, kúlín álun ég leið tíkt, ónlant að það er að makka það verúli, eða slíróð álun ég að bæti stæk, ekki nýð lókan af, agus vel, það er að makka það verúli, en nýróð ekki hard að stæk, Hæðið sæstan mörsinn, það kikk sér í tjá, ekki um þær og grífa í rúg, agus sjænsir að geit skóra tjá, kupak sér lýr og tjinn bæntið að hært, er stækka drón hól og vil síðan, það sé hæðið sæstan, agus um geit skóra kuffi, fæt ekki um þær og grífa í rúg, agus sér sér sjóta, er stæk, hæðið sæstan, náttið síðan, náttið hín, agus sér Stefán O'Cilín, Stefán O'Cilín, vil enn kanns að hært, er stæk, hæðið sæstan, Stefán O'Cilín, mörsinn, kikk sér sjóta, stæk, Er it says something agus einu me dig version catches a gate and join the park and ori and not the on tidal grief ero and not the tell you right but to make it Thomas Brenner make it all on the park I got the hard the munchin ta killy macula macilanon macilanon no no chak verle evno knabo palan evno knabo yero to stack how are khos interfat tier the yero chek michael okirwan michael okirwan make chak verle chandrit leech no no chak verle eno okin canon make chadis what one le for la kolomo queen galkin kin ta yero jake okin galkin kin guni ta bruo kharer tarik so khan ni ya ta yero jake guni agas khasha fara ila polin sha make chai vale stefano kili ta deni goim lori in tairo gri fairo gi Oh, that's the Tarrant Jack is a plug because a Galen shop. We call him O'Queen, he's a chin, and it's Stefán O'Cilín and all Concuno or two. We in the Himalay Tarrant Jack is a plug because a Galen, and it's a rated park of Hulakan. So I take the rest of the shop. I guess we call him O'Queen, he's a chin. I guess we Alex O'Connor, and I guess we their Tarrant. As he came on, Stefán O'Cilín and all the chin, Concuno or two, call him O'Queen, I guess the rated park of Hulakan. Galen on the countless of weird TV in it, I guess. Cadig yn y chef fwy'n achter siaw, wel, ffecw mwyd lein, yn ar un i'r amor, ond o'n ach, fydd yr ochr enn iddi chile, ach ffecw mwyd lein, ta cart o gael, eich dyma chan eich chi, agos ffecw, ffecw ffern i porc yma o'r i cart o tra, porc o con, agos porc o hwl o'ch an y cantlis, agos cart o bwy, pwch i sos y chyn, eig, cart o bwy, pwch i sos, eig, Alex o con i fi an, agos tan reitio'r porc o hwl o'ch an, ysdyn siaw, Agus tá tr kick sér is de se an teú grí féúg agus an kick sér alfi éidir se ag Stefán O'Cilín Stefán O'Cilín tó an kick sér bolin se tras an joy chu fad le Ellen McCaui Ellen McCaui nú na tradí go le Stefán O'Cilín O'Cilín garú tro number bol an gan se se gar gás mór na tro ger a darma chuchttí fa gobach I dhéróid balí mecha dro na tí líne ó rog a garma chuchttaí mar sin is kick tí líne bheitá na tro gon í par an orí Agus Michael O'Filibín, y ffordd fi ddeun yn cael sio hwgol, Michael O'Filibín, bod yn siarad mach yn siarad, gofod le ni lo canofa, ni lo canofa, sir yn siarad, gofod le efyn o canofa, efyn o canofa, yn gwmpor eich siarad mach yn ddol ar yn y parcio, stach yn siarad, gofod le sylni o cain, sylni o cain, sys yn siarad, gofod le ni lo canofa, ni lo canofa, er i liroed ni lo garw chreid i tra, agus yn liroed ag ni parc yn ori, agus ni lo canofa, tar ni gatala, cic sir o tan y tra, gwni parc yn ori, tog i gysgypwy, stach yn siarad, gofod le pa, pedi o ffyrig, bod yn pedi o ffyrig, Yn i'r oed ystech yn siarad â sian sy'n sgôr yn siarad ag ni parc yn ori ast yn sgôr Fa ffwynt i bra Cora her y cest o'n y trin Ag Alex O'Con Bwynt yn gael hard Gwy'n crin ag Alex

agus slán in chalas, slán in chalas. Ah, yeah, galanta, mochríge jarastín sin chinsin. Agus tán shafade, tshain ta fade. Ach, little Musgrave, agus mojú jenú trúa iad a Musgrave Bart. Agus mojú geisht in sin La Plangstí. Was it shot an dóigh ach agus chánú sta arm in seo. Agus a couple can bagala a rownama ní bolua higar yaslam borlbag o hortífa. In the mask an chinsho on album Ragged Ground. Sio cynnt ag ydyr a galanta agus ystodio lehenta yn tawri na lehe jasa na lehe stisio y fi o gynnu mi ŵl ys gymryd am mwy hi mwy tu mwy gydyr a agus chorma sio o galer yr chalar y fi o mwy hwl agus ni wylid hwma ha geisio leis yn rhan sio'n sychwl lehe jasa yn tawri sio o chardio gael The Cora Road Ledger Wolf